0: Set vozů tak má kameru, která snímá dveřní prostor a vyhodnocuje každého nastupujícího a vystupujícího. Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do Apoelu Nikózie. Fotbalový klub o tom informoval na sociálních sítích. Podle kyperských médií 31letý záložník podepsal v novém působišti dvouletý kontrakt. Bývalý český reprezentant opouští Itálii po 9 letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Veronu nebo Sampdorii Janov. Během dne bude doznívat déšť, teploty vystoupají na 24 místy až na 26 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Noční podniky jsou s bezpečností na štíru. Až příliš často mají nefunkční hasící přístroje a zablokované únikové cesty. Vyšlo to najevo při prověrkách hasičů, kteří zkontrolovali na 730 nočních provozoven. Odhalili téměř 2400 pochybení, uložili pokuty za víc než 5,5 milionů korun. S inspekcí bezpečnostních opatření v podnicích hasiči začali po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském Horském středisku Crans-Montana. Podle ministerstva vnitra z kontrol vyplývá, že podniky musí bezpečnosti věnovat mnohem větší pozornost. Slovensko má na začátku září velké problémy se zásobníky plynu. Jsou naplněné přibližně z poloviny. Ceny za plyn jsou už teď rekordní.
2: Plyn na dnes je drahší než ten na zimu. Štát sa preto s plnením zásob príliš neponáhľa. V lani boli o takomto čase zásobníky naplnené na viac než 70%. Ide tak o prudký pokles. Obavy majú najväčší slovenskí zamestnávatelia, keďže plyn na burze prudko zdražuje práve v čase letného nákupu do zásobníkov. To sa môže preniesť na firmy. Vyššie ceny tarív alebo iných poplatkov si odskáču bez zásahu štátu práve kľúčoví priemyselní odberatelia. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Donald Trump se zastává Putina. Podle šéfa Bílého domu jeho ruský protějšek nechce zaútočit na země NATO. Americký prezident zároveň potvrdil, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí v sobotu do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Informuje o tom Reuters. Ukrajinský prezident Zelenský následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Podle některých zdrojů z americké administrativy ale ještě stále může být návštěva amerických vyjednavačů zrušená. Začínají se totiž bát o svou bezpečnost. Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho obyvatele sužují už 9. den v řadě soustavné nálety dronů. Pálenice na jihu a na východě Moravy zahajují provoz. Začíná se letními kvasy. Končit se letos bude dřív než v jiných letech.
3: Právě začínáme, hlásí například v Březnici na Zlínsku. Do kotlu jdou kvasy z letního ovoce, nejvíce z meruněk a mirabelek. Obojí je ovšem letos vzácnost převeliká. Až v říjnu zahájí v Březolupech, tam půjde o vůni a pálenku švestkovou. Mistři kotelníci se shodují. Sezona bude určitě patřit k nejkratší za posledních 10 let. Důvod je zřejmý. Obecně se vlivem mrazu a extrémního sucha urodilo málo ovoce. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Víkendové 7. kolo první fotbalové ligy dnes odpoledne otevře zápas vedoucí Slavie s druhou zbrojovkou. Pokud by ligový nováček připravil sešívaným první porážku v ligovém ročníku, sesadil by obhájce titulu z první příčky. Brněnští fanoušci v pražském Edenu vyprodali sektor hostů a zaplnili speciální zbrojovácký vlak do Prahy. Pro české šampiony bude zápas generálkou na středeční start Ligy mistrů s Lencem. Dnes pak ještě Olomouc narazí na Bohemku a Slovácko přivítá Pardubice. V neděli se napíše další podještěcké derby. V Jablonci nastoupí 3. Liberec. Sparta se představí v Hradci Králové, Mladá Boleslav nastoupí proti Ostravě a poslední Zlín se o první bodový zisk pokusí v utkání s Teplicemi. Přes den bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na večer má oblačnosti většinou ubývat. Naměříme teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: A ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak,

ciò che nello zelo. Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Orlík kvůli suchu snižuje odtok. Vodu v řekách poprvé v historii doplní slapy. Orlická přehrada dnes kvůli výraznému hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze ale poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor Slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržená. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha. Orlická a Slapská přehrada dohromady tak i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Studující rodiče mají nárok na novou dávku. Takzvané hlídáčkovné jim má umožnit zvládnout starost o dítě v průběhu prezenčního studia. Peníze můžou použít třeba na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy.
1: Cesta k příspěvku vede přes vyplnění formuláře a doložení potvrzení o studiu. Podat se dá jak elektronicky, tak osobně na úřadu práce. Jeho mluvčí Jarka Beleková nám řekla, že nárok na něj mají lidé do 26 let.
2: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Výše příspěvku je odvozená od minimální mzdy, je to její třetina, tedy 7 467 korun. Ředitel firmy Hlídačky.cz Petr Šigut vysvětluje, že služby chůvy se většinou účtují podle hodinové sazby.
3: Průměrná cena za hlídání dětí v České republice je 180 až 250 korun na hodinu. Samozřejmě při dlouhodobějším hlídání se můžou domluvit na nějaké výhodnější sazbě, když je to celý den nebo hlídání při nemoci a podobně.
1: Žadatelé ale nemusí nijak dokládat, jak konkrétně peníze využijí. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Výlet otce s dcerou v rakouském Štýrsku skončil tragédií. 22-letá Češka v pátek dopoledne zahynula po tom, co se zřítila ve skalnatém terénu u hory Großer Besenstein. Jak píše deník Kleine Zeitung, vlastní vinou spadla ze zhruba 150-metrové výšky. Její tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Otce dívky se ujal tým pro zvládání krizových situací. Brněnský dopravní podnik úspěšně počítá cestující. V letošním dubnu spustil projekt digitálního sčítání lidí, na kterém spolupracuje se specializovanou firmou. Dopravní ředitel podniku Jan Seidl říká, že díky tomu mají přehled o výtíženosti linek.
4: Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl vypracován software, který nám dává online nějaké informace, ale pak sype obrovské množství dat do databáze, kterou zpracovávají kolegové v naší firmě a dělají dlouhodobé analýzy tak, abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů.
0: 700 vozů tak má kameru, která snímá dveřní prostor a vyhodnocuje každého nastupujícího a vystupujícího. Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do Apoelu Nikosie. Fotbalový klub o tom informoval na sociálních sítích. Podle kyperských médií 31-letý záložník podepsal v novém působišti dvouletý kontrakt. Bývalý český reprezentant opouští Itálii po 9 letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Veronu nebo Sampdorii Janov. Během dne bude doznívat déšť, teploty vystoupají na 24 místy až na 26 stupňů.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Noční podniky jsou s bezpečností na štíru. Až příliš často mají nefunkční hasící přístroje a zablokované únikové cesty. Vyšlo to najevo při prověrkách hasičů, kteří zkontrolovali na 730 nočních provozoven. Odhalili téměř 2400 pochybení. Uložili pokuty za víc než 5,5 milionů korun. S inspekcí bezpečnostních opatření v podnicích hasiči začali po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském Horském středisku Crans-Montana. Podle ministerstva vnitra z kontrol vyplývá, že podniky musí bezpečnosti věnovat mnohem větší pozornost. Slovensko má na začátku září velké problémy se zásobníky plynu. Jsou naplněné přibližně z poloviny. Ceny za plyn jsou už teď rekordní.
2: Plyn na dnes je drahší než ten na zimu. Štát sa proto s plnením zásob príliš neponáhľa. V lani boli o takomto čase zásobníky naplnené na viac než 70%. Ide tak o prudký pokles. Obavy majú najväčší slovenskí zamestnávatelia, keďže plyn na burze prudko zdražuje práve v čase letného nákupu do zásobníkov. To sa môže preniesť na firmy. Vyššie ceny tarív alebo iný poplatkov si odskáču bez zásahu štátu práve kľúčoví priemyselní odberatelia. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Donald Trump se zastává Putina. Podle šéfa Bílého domu jeho ruský protějšek nechce zaútočit na země NATO. Americký prezident zároveň potvrdil, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí v sobotu do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Informuje o tom Reuters. Ukrajinský prezident Zelenský následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Podle některých zdrojů z americké administrativy ale ještě stále může být návštěva amerických vyjednavačů zrušená. Začínají se totiž bát o svou bezpečnost. Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho obyvatele sužují už 9. den v řadě soustavné nálety dronů. Pálenice na jihu a na východě Moravy zahajují provoz. Začíná se letními kvasy. Končit se letos bude dřív než v jiných letech.
3: Právě začínáme, hlásí například v Březnici na Zlínsku. Do kotlu jdou kvasy z letního ovoce, nejvíce z meruněk a mirabelek. Obojí je ovšem letos vzácnost převeliká. Až v říjnu zahájí v Březolupech, tam půjde o vůni a pálenku švestkovou. Mistři kotelníci se shodují. Sezona bude určitě patřit k nejkratší za posledních 10 let. Důvod je zřejmý. Obecně se vlivem mrazu a extrémního sucha urodilo málo ovoce. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Víkendové 7. kolo první fotbalové ligy dnes odpoledne otevře zápas vedoucí Slavie s druhou Zbrojovkou. Pokud by ligový nováček připravil sešívaným první porážku v ligovém ročníku, sesadil by obhájce titulu z první příčky. Brněnští fanoušci v pražském Edenu vyprodali sektor hostů a zaplnili speciální zbrojovácký vlak do Prahy. Pro české šampiony bude zápas generálkou na středeční start Ligy mistrů s Lencem. Dnes pak ještě Olomouc narazí na Bohemku a Slovácko přivítá Pardubice. V neděli se napíše další podještěcké derby. V Jablonci nastoupí třetí Liberec. Sparta se představí v Hradci Králové, Mladá Boleslav nastoupí proti Ostravě a poslední Zlín se o první bodový zisk pokusí v utkání s Teplicemi. Přes den bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na večer má oblačnosti většinou ubývat. Naměříme teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

svět je kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv, budu tam pít jenom čaj

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Orlík kvůli suchu snižuje odtok vodu v řekách. Poprvé v historii doplní slapy. Orlická přehrada dnes kvůli výraznému hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze ale poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržená. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha. Orlická a Slapská přehrada dohromady tak i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Studující rodiče mají nárok na novou dávku. Takzvané hlídáčkovné jim má umožnit zvládnout starost o dítě v průběhu prezenčního studia. Peníze můžou použít třeba na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy.
2: Cesta k příspěvku vede přes vyplnění formuláře a doložení potvrzení o studiu. Podat se dá jak elektronicky, tak osobně na úřadu práce. Jeho mluvčí Jarka Beleková nám řekla, že nárok na něj mají lidé do 26 let.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Výše příspěvku je odvozená od minimální mzdy, je to její třetina, tedy 7 467 korun. Ředitel firmy Hlídačky.cz Petr Šigut vysvětluje, že služby chůvy se většinou účtují podle hodinové sazby.
4: Průměrná cena za hlídání dětí v České republice je 180 až 250 korun na hodinu. Samozřejmě při dlouhodobějším hlídání se můžou domluvit na nějaké výhodnější sazbě, když je to celý den nebo hlídání při nemoci a podobně.
2: Žadatelé ale nemusí nijak dokládat, jak konkrétně peníze využijí. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Výlet otce s dcerou v rakouském Štýrsku skončil tragédií. 22-letá Češka v pátek dopoledne zahynula po tom, co se zřítila ve skalnatém terénu u hory Großer Besenstein. Jak píše deník Kleine Zeitung, vlastní vinou spadla ze zhruba 150-metrové výšky. Její tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Otce dívky se ujal tým pro zvládání krizových situací. Brněnský dopravní podnik úspěšně počítá cestující. V letošním dubnu spustil projekt digitálního sčítání lidí, na kterém spolupracuje se specializovanou firmou. Dopravní ředitel podniku Jan Seitl říká, že díky tomu mají přehled o vytíženosti linek.
5: Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl vypracován software, který nám dává online nějaké informace, ale pak sype obrovské množství dat do databáze, kterou zpracovávají kolegové v naší firmě a dělají dlouhodobé analýzy tak, abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů.
1: 700 vozů tak má kameru, která snímá dveřní prostor a vyhodnocuje každého nastupujícího a vystupujícího. Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do Apoelu Nikosie. Fotbalový klub o tom informoval na sociálních sítích. Podle kyperských médií 31-letý záložník podepsal v novém působišti dvouletý kontrakt. Bývalý český reprezentant opouští Itálii po 9 letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Veronu nebo Sampdorii Janov. Během dne bude doznívat déšť, teploty vystoupají na 24 místy až na 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Tolik zprávy v 6. Krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil a hned mám pro vás první písničku Sagan Tofy, Dávej ber.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Stařičký autobus

mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls.

0: České písničky 60. až 80. let hrajeme na Českém Impulzu. Máme tady sobotu 5. září. Dnes slaví svátek Boris.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: No a co pro vás chystáme v našem vysílání? Třeba zelené písničky, ty přijdou krátce po 6:30 v naší hudební dvojici. Když jsme u té muziky, nabízím Můj čas, tedy písničku v hudebním kalendáři. Je před námi ještě repríza hudebního kalendáře pro tento týden. Poslouchejte v 7 hodin a 50 minut. Jak vznikala tahle písnička, tak to nám řekne Petr Kotvát, opakuji v 7 hodin a 50 minut. A komik Milan Pitkin nabídne vlastní verzi Perníkové chaloupky. O víkendu po 16:15 nabízíme výběr nejlepších scének a vtipů z vysílání Alexandra Hemaly. No a právě dnes ve 16:15 se potkáme s Milanem Pitkinem.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

Sobotní ráno na Českém impulzu, za chvíli Fernando, Věry Špinarové, hrajeme české písničky celý den. Lidé se často bojí poskytnout první pomoc. Nejčastěji za to může strach, abychom postiženému neublížili. No ale to není důvod. My se vás ptáme na to, jestli umíte poskytnout první pomoc. Ano, ne. Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Tomuhle tématu se budeme věnovat dnes i zítra tady na Českém impulzu.

0: Sobota 5. září v programu Českého Impulzu, za chvíli Lucie Bílá a Trouba. Hrajeme české písničky celý den. Ale ze všeho nejdřív se podíváme na to, s čím počítat tam nahoře.
1: V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přehánkami a naměříme teploty od 19 do 24 stupňů.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Oči do kořán a v těch očích tání, vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Karel Zeich právě dospíval na Českém Impulzu. Právě teď se naše vysílání zbarví do zelena. Před námi jsou zelené, tedy vojenské písničky v hudební dvojici. Jaromír Nohavica bude zpívat Když mě brali za vojáka a Iveta Bartošová přidá písničku Dva roky prázdnin.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tolik na Českém impulzu dvě zelené, potažmo vojenské písničky v naší hudební dvojici. Za chvíli Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Před námi 7:00, přijdou zprávy. No a už je taky nejvyšší čas dát do pozoru náš meteotým a zjistit, jaké počasí je po České republice. Prosím, napište, pošlete WhatsAppku na číslo 734 787 981.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Pěkné ráno. V rakouských Alpách zahynula 22-letá Češka. Spadla ve skalnatém terénu během túry, na které byla se svým otcem. Zřítila se zhruba ze 150-metrové výšky. Tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Otce zemřelé ženy se ujal tým pro zvládání krizových situací. Hana Zagorová by se dožila 80 let, patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény. Na její počest má zítra premiéru muzikál s názvem Biograf Láska 2. Na jeho premiéru se chystá i manžel Hany Zagorové Štefan Margita. Řekl nám, že zítra bude v myšlenkách s ní, ostatně jako téměř pořád.
4: Tam nahoře asi bude veliký mejdan teďkom. Hanka měla ráda šampaňský a určitě s Karlem Gottem a s dalšíma už to oslavujou. Já budu doma, dopoledne půjdu teda na hřbitov, protože to jsou její narosky a večer se těším na tu premiéru a určitě se vás zapnu a budu poslouchat písničky Hany Zagorové.
3: České basketbalistky začaly světový šampionát tvrdě. Na úvod v Berlíně prohrály s Itálií 54-63. Porážce s bronzovými medailistkami z loňského evropského šampionátu nezabránilo ani 21 bodů Julie Pospíšilové. Zítra se české reprezentantky utkají od 14:30 odpoledne ve skupině D s Čínou a v pondělí před 21:00 večer s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále. Česko má na atletické diamantové lize poslední želízko v ohni. Finálového mítinku v Bruselu se dnes zúčastní jediná naše reprezentantka, halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. 21-letá atletka ve všech dosavadních 4 startech na mítinku doběhla vždy mezi nejlepšími 3. Manuel se mimo jiné těší i na výbornou atmosféru.
5: Také se těším na samostatný ten závod, kdy budu mít šanci se zase vlastně ukázat a pokusit se o co nejlepší výkon mezi světovou špičkou, takže na to se moc těším.
3: Ženská čtvrtka i s Manuel nastartuje na diamantové lize v Bruselu v plánu dnes krátce po 20. hodině. Dnes mají postupně srážky ustávat a převládne proměnlivá oblačnost. Později má sprchnout už hlavně na severu. Na večer má oblačnosti na většině území ubývat. Naměříme kolem 22 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Sobota, 5. září, teď máme 3 minuty po 7. hodině. Krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil a zpívat bude Dalibor Janda.
7: Večer.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu, za chvíli otvíráme naše letní kino, tentokrát bude zpívat Václav Neckář a Helena Vondráčková pohádkovou písničkou Znám jednu krásnou zahradu.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Máme tady sobotu 5. září, právě dnes slaví 81. narozeniny slovenský zpěvák Petr Vašek. Popřejeme v některé z našich hudebních dvojic. Hrad Helštín na Přerovsku nechali zbourat, ale po čase zase obnovit a dnes je to zase zřícenina. Proč měl Helštín takhle těžký život? No tak to uslyšíte v rubrice Máme Česko rádi přesně v 10:30. No a skupina Olympic natočila písničkou Krásná neznámá. No a co o téhle nahrávce řekne zpěvačka Petra Janu? Tak to si můžeme poslechnout v naší písničce z Impulzovic krabičky krátce po 7:30.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu, přejeme vám krásné probouzení. Za chvíli Achil, Zachar, Bolek, tahle trojice a písnička Týden končí. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Lidé se často bojí poskytnout první pomoc, nejčastěji za to může strach, abychom postiženému neublížili. My se vás ptáme v našem víkendovém hlasování, jestli umíte poskytnout první pomoc. Hlasujete na Facebooku Českého Impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734-787-981. Tam napsal Filip z Klášterce, jednoduše ne, neumím. A taky píše Petra z Chebu, neumím, ale určitě bych něco udělala. Jak to vidíte vy? Facebook Českého Impulzu, určitě přidejte svůj hlas. Ptáme se vás na to, jestli umíte poskytnout první pomoc.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Desátý
4: český mejdan s impulzem
3: jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí.
3: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu, po půl osmé budeme hrát Lenku Filipovou a její věnování. Vysíláte s námi, jako třeba Marek z Prostějova, hlásí 18 stupňů Celsia, další zpráva přišla z Třince, Petr hlásí 17 teď po ránu. Až se vyprší, tak přijde náladové počasí, taková bude sobota, bude proměnlivo, přeháňky se udrží hlavně na severu, k večeru budou mraky mizet, no a teploty do 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém Impulzu právě dospíval Karel Gott písničku původně z dílny Elvise Presleyho. No a teď už před námi skupina Olympic, krásná neznámá, je to písnička z Impulzovic krabičky, takže má svého patrona, respektive patronku. A tou je zpěvačka Petra Janů.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Olympická písnička Krásná neznámá byla první opravdu rockovou skladbou, která soutěžila na bratislavské Lyře. A možná taky první rockovou skladbou, níž kapelu doprovázel velký festivalový orchestr. Docela se povedla, ale na Lyře propadla. Jednak byla na takový festival v roce 1968 příliš moderní a jednak se ani provedení moc nepovedlo. Vypráví se, že kapela před vystoupením zapíjela svou odvahu příliš vehementně a na pódiu pak hrála trochu jinak, než pan Krautgartner, dirigent festivalového orchestru, zamýšlel. Ale deska je v pořádku a dokonce zní na dnešní dobu překvapivě moderně.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Za chvíli 8 hodina zprávy, no a právě teď nové vydání hudebního kalendáře. Obří hity kolikrát vyrostou, aniž by to někdo čekal. Potvrdí to zpěvák Petr Kotwald, kterého zpovídal expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Seriál Sanitka, písnička Můj čas, to už je dnes nerozlučná dvojice. Jak vzpomínáte, Petře, na tenhle song?
3: Můj čas, to byl takovej zázrak, o kterém jako nikdo nevěděl, že to zázrak bude. To samozřejmě byla písnička pro titulky v uvozovkách, jo, když vznikla. A my jsme samozřejmě neměli žádný ambice v tom smyslu, že by ta písnička byla pro nás zapsaná jako budoucí šláger, který bude fungovat víc jak třeba sezónu, po kterou se ten seriál bude vysílat. Skutečně to tak jako bylo. Natočili jsme písničku a vlastně jsme o ní třeba nějakou dobu vůbec neslyšeli, protože se natočila ve studiu a pak se nasazovala pod ty obrázky toho seriálu, který byl, já nevím, 12 či 14 dílnej, a my jsme vlastně o jeho vzniku téměř nic nevěděli, tak to tenkrát bylo a nás to vlastně netýkalo, tak jsme byli zpíváci pod titulky. A to, že se z toho stal takový fenomén, to se stalo až spoustu let poté, podle mě, jo. Protože dneska zase z našeho pohledu je možný vidět a slyšet všechno, cokoliv, kdykoliv a opakovaně, ale tenkrát ten seriál se prostě vysílal jednou, vždycky každý díl byl jednou za týden. Nepamatuju si a nemyslím si, že by písnička Můj čas byla nějakým šlágrem do rádií v té době. Takže to, že se z ní stal takovýhle fenomén, to se stalo až po letech, kdy podle mě ten seriál byl reprízovaný a vznikla okolo toho další spousta věcí, tak díky tomu se vlastně z té písně stal obrovský šláger, vlastně takový hymnus, hymna pro spoustu lidí, záchranářů a lidí, kteří se zabývají jako tím, že zachraňují lidský životy. Takže ta písnička měla obrovský štěstí a my hlavně, že jsme měli tu šanci a dostali jsme tu možnost ji natočit, protože dodnes tuhle písničku každý zná, což je neuvěřitelný a fantastický.
2: No, jestli neznáte, o čemž tedy silně pochybuji, tak si ji teď pojďte poprvé, anebo klidně po tisící poslechnout tady na rádiu Český impuls.
4: Můj čas je pouhé prozatím.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Příletové kontroly na pražském letišti by měly být rychlejší. Na terminálu 1 v rámci modernizace přibude 5 nových pasových přepážek a 4 samoobslužné brány. Letiště Václava Havla na úpravách spolupracuje s policií. Cílem je zvýšit kapacitu a zrychlit odbavení. Informuje o tom mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
2: Rozšíření o nové pasové přepážky a samoobslužné brány umožní letišti lépe zvládat provozní špičky a přispět ke zkrácení čekacích dob.
1: Zahájení modernizace je v plánu ještě během první poloviny září, dokončení pak nakonec dubna příštího roku. Během úprav se můžou při příletových hraničních kontrolách na terminálu 1 krátkodobě tvořit fronty. Karlovarské hejtmanství pronajme zámeček v Dalovicích. Původně sloužil střední zemědělské škole, od roku 2019 je ale prázdný. Novým nájemcem se stane Valdorfská základní a mateřská škola Vlaštovka.
3: Hejtmanství bylo v kontaktu také s plzeňským biskupstvím. V Karlovarském kraji není církevní škola a vypadalo to, že by se obě strany mohly dohodnout, jenže skončilo to dostracena. Novým nájemcem zámečku v Dalovicích, a to na 10 let, se proto stane Valdorfská škola. Vyřešit se ještě musí, co bude s botanickou zahradou, která tu kdysi vznikla. Zatím se o ní starají dobrovolníci.
1: Mezi pražské stanice Muzeum a IP Pavlova se ráno vrátily tramvaje. Pražský dopravní podnik už dokončil rekonstrukci tramvajové trati. Práce skončily oproti plánu o půl roku dřív. Zahrnovaly napojení budované trati na Václavském náměstí na tramvajovou síť, rekonstrukci trati od Vinohradské po Škrétovu ulici a přeměnu podchodu pod magistrálou na zázemí pro zahradníky. Věční dietáři se nejspíš vyhnou novému francouzskému obchodu. V Paříži totiž otevřela prodejna, která cílí na milovníky másla. Obchod kousek od Eiffelovy věže je prvním, který je ve francouzské metropoli takto specializovaný, výhradně na tuto tradiční a ve Francii velmi oblíbenou surovinu. Podle agentury AP se zaměřuje na malé rodinné výrobce a v nabídce má zhruba 30 druhů. Zákazníci je nejprve mohou ochutnat lžičkou a teprve pak vybrat, jestli si odnesou malou 10-gramovou porci nebo rovnou kilogramový blok. Kromě klasického másla mají zákazníci na výběr třeba varianty s pepřem, mořskými řasami nebo citrónem. Nechybí ani sladké příchutě jako vanilka, malina nebo čokoláda. Podnik upozorňuje, že možností je obrovské množství a do budoucna slibuje možná i máslo s příchutí fialek. Postupně přehánky zůstanou pouze na severu, na večer má oblačnosti na většině území ubývat. Naměříme kolem 22 stupňů, na jihovýchodě čekáme až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině přichází skupina Turbo, je tu legendární hráč. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné ráno.

0: Sobota 5. září, svátek slaví Boris. No a za chvíli hrajeme tady na Českém impulzu písničku Hádej, hádej ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. A zpívat bude Pavel Novák.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Kdo chce navštívit australský velký bariérový útes, musí zaplatit speciální daň. Proč? Tak to ví náš cestovatel Jirka Kolbaba. Jirku uslyšíme přesně v 2:30 tady na Českém impulzu. To komik Milan Pitkin nabídne vlastní verzi Perníkové chaloupky. Poslouchejte odpoledne ve 16:45. No a ještě pro vás máme víkendové hlasování. Tentokrát se vás ptáme na to, jestli umíte poskytnout první pomoc. No a na hlasování se podíváme už za několik minut.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Jiří Korn právě dospíval na českém Impulzu do 8:30. Určitě stihneme za chvíli Ladislava Štajdla a písničku Mžíti do vlasu. Umíte poskytnout první pomoc? Tak o tom je naše víkendové hlasování na Facebooku Českého Impulzu. Máme tam skóre, i když jsme v začátcích, tak ho zatím nebudeme odhalovat, každý se může podívat, ale podíváme se na komentáře, píše Františka. Každý se aspoň základy učil ve škole, tedy teplo, ticho, tekutiny, těšení bolesti, transport. Tahle tečka, to si taky pamatuju. A ještě napsal Marek, od září chodím do kurzu. Tak držíme palce, ať se zadaří. Jak to máte vy? Umíte poskytnout první pomoc? Hlasujte na Facebooku Českého Impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.

0: Sobota 5. září tady na Českém Impulzu. Po 8:30 hrajeme Michala Davida a Decibely lásky. Filipa z Tábora hlásí 15 stupňů Celsia a vysílá s námi taky Vlasta z Jihlavy. Přeje dobré ráno, taky přejeme. A v Jihlavě je právě 16 stupňů Celsia. Na dnešní počasí bychom mohli brát sázky. Na obloze se totiž bude vařit. Přeháňky čekáme hlavně na severu. K večeru se potom obloha vyčistí. No a teploty do 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém Impulzu právě dospíval Petr Rezek. No a teď už je nejvyšší čas, abychom odpočítali naši hudební dvojici. Tou první písničkou bude Marněvá sestřenice, zpívá Jiří Suchý a Zuzana Vrbová. No a hned potom Karel Gott, Kam tenkrát šel tvůj bratr Jan. Jsou tu rodinné vztahy v českých písničkách.
1: Hudební dvojice a net 1+1.

České písničky 60. až 80. let posloucháte na Českém Impulzu, za chvíli triky a pověry a písnička O ženy ženy. No a za pár minut už 9. hodina, máme tady sobotu 5. září, podíváme se na to, co se dnes koná po České republice, tady na dvě události za všechny. Začneme na Českobudějovicku v Borovanech, tam startují trocnovské slavnosti. A další tip míří do západních Čech na Klatovsko, konkrétně na hrad Švihov, tady se konají dožínky. Mimo jiné tu vyhlásí nejlepší místní zemědělce a taky 9 vítězných regionálních potravin letošního roku. Co se dál děje, o tom ve zprávách v 9 hodin, tady na Českém Impulzu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Orlická přehrada začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. V reakci na extrémní hydrologické sucho tak nádrž od večera vypouští jen stejné množství vody, které do ní přitéká, to je zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Do Vltavy v Praze ale teče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využívá zásobní prostor Slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Mluvčí povodí Vltavy to řekla agentuře ČTK. Orlická a Slapská přehrada mají dohromady stále 47% běžného objemu vody a i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. V Malých Hošticích na Opavsku se postarala o poprask sovětská raketa z druhé světové války. Lidé ji našli při výkopových pracích. Raketa má ráži 300 mm a obsahuje 29 kg trhaviny. Jejím účelem bylo zejména ničení plošných a opevněných cílů. O raritním nálezu informovala policie na síti X s tím, že je možné raketu zneškodnit na jiném místě. V souvislosti s nálezem tak nemusela nikoho evakuovat. Zpěvačka Hana Zagorová by se o tomto víkendu dožila 80 let. Nejprodávanější česká interpretka zemřela v roce 2022. Původně pocházela z Ostravy, kde žila v městské části Petřkovice. Do školy s ní chodila i paní Libuše Marelová, která pro nás zavzpomínala, že už na prvním stupni měla Zagorová umělecké sklony.
2: To měla recitační kroužek, že chodila na recitace a zpívala. Já jsem chodila hodně zase do Sokola cvičit, Hanka ne, tak my jsme neměli společný zájmy. Jsme se párkrát tady potkali v Praze, popovídali chvíli, to bylo všechno. Já měla dvě děti, ona děti neměla, ona měla ty koncerty nějaký, no to už jsme se pak nedali dohromady.
1: Nedožité 80. narozeniny zpěvačky připomene muzikál, kniha, komplet nahrávek i koncert. New York vyhlásil válku umělé inteligenci ve školách. Podle nového nařízení nesmí děti od mateřských školek až po 8. třídy celý rok používat žádné AI programy. Jde o nejpřísnější technologické opatření v celých Spojených státech.
3: Ze školních počítačů okamžitě zmizely desítky populárních aplikací. Děti tak nemohou komunikovat s virtuálními asistenty. Vedení města chce tímto radikálním krokem ochránit nejmladší studenty před riziky, které jsou spojené s duševním vývojem. Část pedagogů rozhodnutí vítá a mluví o návratu k tradičnímu myšlení. Další experti varují, že školáci zaspí dobu v digitální gramotnosti. Opatření teď podrobně sledují školské úřady po celé Americe.
1: Dnes bude postupně srážek ubývat a převládne proměnlivá oblačnost. Později může sprchnout už hlavně na severu. Naměříme kolem 22 stupňů, na jihovýchodě může být i 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině k mikrofonu nastupuje Jitka Zelenková. Je tu písnička Mít svůj kout. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný víkend.

0: Tady je český impuls a naše letní kino. Za chvíli s Helenou Vondráčkovou a s písničkou Sladké mámení. To je písnička z filmu S tebou mě baví svět. My se vás ptáme na to, jestli umíte poskytnout první pomoc, a to v našem víkendovém hlasování na Facebooku Českého impulzu nebo píšete WhatsAppkou na číslo 734 787 981. K tomu Pavla dodává, první pomoc je samozřejmost. Lepší někomu zachránit život, než neublížit. No a potom napsal Marek z Brna, měli jsme kurz první pomoci na výjezdu v práci, něco málo jsem pochytil. Tak aspoň něco to málo. Jak to máte vy? Umíte poskytnout první pomoc? Jak moc si věříte? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu.
1: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Nezbytná slovenská písnička v programu Českého Impulzu. Nezbytná, vlastně milá písnička. Skupina Elán a Kaskadér. No a hned po půl desáté Naďa Urbánková a rodičovské sdružení. Vysílá s námi Zbyněk z Nivnice, přeje dobré ráno, je tu oblačno 19 stupňů Celsia a Dáša v Mětiši pod Řípem po dešti naměřila 14 stupňů. Během dne čekáme až 24 stupňů, na jižní Moravě může být i tepleji, tady naměříme až 26, no a obloha ta bude nevyzpytatelná. Čekáme proměnlivé počasí a jak jste slyšeli, teploty až 24 stupňů Celsia.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: České písničky celý den hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli 10. hodina to přijdou zprávy. Do té doby určitě zahrajeme Dalibora Jandu písničku Oheň, voda, vítr. Máme tady sobotu, 5. září, koná se spousta krásných akcí po celé České republice, tak upozorníme aspoň na některé z nich. Na Žďársku v Křižanově se koná na letišti letecký den k oslavám 90 let letiště a taky 80 let místního aeroklubu. Velké hostěrátky zvou na pohankovou slavnost na Vyškovsku, tam bude bílkovin. A ještě na severní Moravu koná se Den ostravských dopraváků. Ukážou moderní i historické tramvaje, autobusy a trolejbusy. Tak dobře vybírejte, teď už slibovaný Dalibor Janda a přesně v 10 hodin zprávy Českého Impulzu.
2: Prázdniny končí, škola volá, za Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. Stát spustil takzvané hlídačkovné. Jedná se o dávku určenou studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a osobně pečují o nejmladší dítě v rodině. Podpora má zabránit jejich předčasnému ukončení studia. Mluvčí úřadu práce Jarka Baleková nám řekla, že dávka je pro ty, kdo studují prezenčně.
2: Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně, přičemž musí jít o první studium daného typu a formy. O finanční podporu ve výši 7467 korun je možné požádat elektronicky prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo na pracovištích úřadu práce.
1: Při podání žádosti se neprokazují příjmy studujícího rodiče ani jeho domácnosti. Dávka by měla ideálně pokrýt náklady na pokrytí dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Jak nakonec rodič peníze využije, ale stát kontrolovat nebude. Policie na Orlicko-Ústecku hledá 11-letého chlapce. Pátrá po Paulo Lukáši Čurimu z Vysokého Mýta, který včera večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II., když byl ve Vysokém Mýtě se svou rodinou. Podle policie by se mohl pohybovat po městě ve skupince se staršími kamarády. O pátrání informuje policie na svém webu. Chlapec je vysoký asi 145 až 150 cm. Na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě by mohl mít černou čepici s kšiltem. Veškeré informace k hledanému volejte na linku 158. Maďarské univerzity se vrací do unijního programu zahraničních studijních pobytů Erasmus. Píše to agentura AFP s odkazem na ministryni školství. Asi 20 vysokých škol, včetně nejprestižnějších maďarských univerzit, vypadlo z programu v roce 2022 kvůli tomu, že přešly pod správu nadací řízených lidmi blízkými tehdejšímu premiérovi Viktoru Orbánovi. České basketbalistky začaly světový šampionát tvrdě. Na úvod v Berlíně prohrály s Itálií. Porážce s bronzovými medailistkami z loňského evropského šampionátu nezabránilo ani 21 bodů Julie Pospíšilové. Zítra se české reprezentantky utkají od 14:30 odpoledne ve skupině D s Čínou a v pondělí před 9:00 večer s obhájkyněmi zlata Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále. Dnes bude postupně přestávat pršet a převládne proměnlivá oblačnost. Později se přeháňky objeví už jen na severu. Naměříme kolem 22 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 10, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a spolu se mnou taky Pavel Rod a písnička Krásnější než růže.

0: Na českém Impulzu dospívala Monika Stachová, za chvíli promítá naše letní kino písničku z filmu Trhák, Znám tu louku voňavou. Takhle o víkendu se vydáme na výlet, a to už za pár minut, přesně v 10:30 v rubrice Máme Česko rádi. Hrad Helštín na Přerovsku nechali zbourat, ale po čase zase obnovit a dnes je to zase zřícenina. Proč měl Helštín takhle těžký život? No tak to zjistíme v těch 10:30 na českém Impulzu.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

0: měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, výdelňaku celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: České písničky 60. až 80. let celý den hraje Rádio Český impuls, které právě posloucháte. Za chvíli důkaz Marta Atena a desky dál stárnou. Hrad Helvštín na Přerovsku prý ukrývá poklad. Je to pravda? Prozradí Hana Kracíková a Miroslav Tausik.
2: Máme Česko rádi.
3: Dodaleka se dívá z vysokého kopce hrad Helvštín u Lipníka nad Bečvou. Více o Helvštínu nám poví jako obyčejně Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Mirku, dobrý den. Proč se jmenuje tak, jak se jmenuje?
4: Tak dobrý den. Je to zkomolenina z Helvenštejn, to znamená Helfův kámen. Helf z Linavy si tady nechal jako první hrad postavit a mimochodem mělo jít o loupeživého rytíře.
3: A kdy to bylo?
4: No, myslím někdy ve 13. století. K Helvštínu později patřily i desítky vesnic a další území. Helvštín ale v 17. století záměrně pobořili například z dvorní vojenské rady ve Vídni. Hrad byl totiž trnem v oku vrchnosti. No a mimochodem demoliční práce trvaly přes 2 měsíce.
3: A od té doby je Helvštín zřícenina?
4: Tak to říct nemůžu. Ve Vídni totiž počase změnili názor. Po 10 letech nechali zase hrad Helvštín obnovit, ale už teda nebyl tak rozlehlý. Dobu jeho největší slávy ukazují zbytky vnějších hradebních zdí. No a představte si, ty jsou dokonce nejdelší na našem území.
3: Helvštín má několik věží a 6 bran a také bezednou studnu. Ta sice úplně bezedná není, ale bývala mimořádně hluboká, více než 150 metrů. Tolik bylo potřeba, aby se naši předkové dostali k hladině spodní vody. Studnu ale později při bourání hradu zasypali kamením. Mirku, co si pamatuji, tak s Helvštínem jsou spojené i pověsti o nadpřirozených bytostech.
4: Ano, zjevuje se tady prý černý pes. A to v některých případech i s takovou ohněvou stopou. Má to být jeden ze zakletých hradních pánů. A kdo se psa nelekne, má prý šanci najít místní poklad.
3: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Víkendový program Českého impulzu, za chvíli 11. hodina, která přinese Adama Kuřicu. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás budu těšit znovu zítra ráno po 6. hodině. Máme tady sobotu 5. září a právě dnes slaví narozeniny slovenský zpěvák Petr Vašek, a to 81. Tak se ho zahrajeme v naší hudební dvojici. První písnička Petr Vašek, Ty a já, no a druhá skupina Olympic, Já. Jsou tu písničky plné zájmen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hudební dvojice.
3: Aneb. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané nebo ve Slatinicích. Staly se ale také podle tisku v Drahanovicích, Seničce nebo Luběnicích. Jeden z napadených má být hospitalizovaný v Olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Hana Zagorová by se dožila 80 let. Patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény. Na její počest má zítra premiéru muzikál s názvem Biograf Láska 2. Na jeho premiéru se chystá i manžel Hany Zagorové Štefan Margita. Řekl nám, že zítra bude v myšlenkách s ní, ostatní jako téměř pořád.
2: Tam nahoře asi bude veliký mejdan teďkom. Hanka měla ráda šampaňský a určitě s Karlem Gottem a s dalšíma už to oslavujou. Já budu doma, dopoledne půjdu teda na hřbitov, protože to jsou její narosky a večer se těším na tu premiéru a určitě se vás zapnu a budu poslouchat písničky Hany Zagorové.
1: Mezi pražské stanice Muzeum a IP Pavlova se ráno vrátily tramvaje. Pražský dopravní podnik už dokončil rekonstrukci tramvajové trati. Práce skončily oproti plánu o půl roku dřív. Zahrnovaly napojení budované trati na Václavském náměstí na tramvajovou síť, rekonstrukci trati od Vinohradské po Škrétovu ulici a přeměnu podchodu pod magistrálou na zázemí pro zahradníky. Americký prezident Trump znovu tlumočí záměry ruského protějšku. Uvedl, že ruský prezident Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači poletí do zahraničí jednat o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Píše to agentura Reuters. Dnes budou postupně srážky ustávat a převládne proměnlivá oblačnost. Později už má zapršet hlavně na severu. Večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Nejvyšší teploty budou okolo 22 stupňů, na jihovýchodě můžeme naměřit až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 11, hlásí se Adam Kořica, sobotní dopoledne, 5. září, doufám, že se máte fajn a teď už naše muzika let 60. až 80. na řadě je Marie Rotrová, písnička Zřejmě letos nejsou kytky.

0: Tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Sobotní dopoledne s datem 5. září si do 11:30 ještě určitě vylepšíme písní Anik Stáru v podání Jaroslava Uhlíře, která zazněla ve filmu Vratné lahve. Lidé se často bojí poskytnout první pomoc, nejčastěji za to může strach, abychom postiženému neublížili. No a v rámci víkendového hlasování našeho rádia zjišťujeme, jestli umíte vy poskytnout první pomoc. Hlasovat můžete na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls.
1: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Chystáme už naši sobotní dopolední impulzovic krabičku. Po 11:30 uslyšíme písničku Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře, duet Stín katedrál. A pozor, skladbu nám okomentuje jedna polovina tohoto duetu, zdali pak to bude ta dámská nebo pánská, prozradím za pár minut. Teď už další hity let 60. až 80. Karel Zich, Jitka Zelenková, duet Takový nejsi, přeji hezké dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 12. hodina. Do zpráv celou naše impulzovec krabička. Helena Vondráčková, Václav Neckář, duet Stín katedrál. Tuto písničku má v repertoáru i Petr Muk a i na tuto verzi dojde řeč. Více už Helena Vondráčková. Přeji hezké dopoledne.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Helena Vondráčková.

Katedrál. Jedna z nejkrásnějších písniček Karla Svobody. To byl náš jeden z prvních duetů s Vaškem Neckářem. Zpíváme ji od roku 1966 vlastně dodnes. Vznikla už i v jiných variantách, do svého repertoáru si ji převzal třeba Petr Muk a musím říct, že mně se v jeho provedení taky líbí. Je v ní něco vznešeného, možná až pohádkového. To je taky taková písnička, která, myslím, nikdy nezestárne. Je v ní poezie a zároveň city, které ji dělají nadčasově srozumitelnou.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Příletové kontroly na pražském letišti by měly být rychlejší. Na terminálu 1 v rámci modernizace přibude 5 nových pasových přepážek a 4 samoobslužné brány. Letiště Václava Havla na úpravách spolupracuje s policií. Cílem je zvýšit kapacitu a zrychlit odbavení. Informuje o tom mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
2: Rozšíření o nové pasové přepážky a samoobslužné brány umožní letišti lépe zvládat provozní špičky a přispět ke zkrácení čekacích dob.
1: Zahájení modernizace je v plánu ještě během první poloviny září, dokončení pak nakonec dubna příštího roku. Během úprav se můžou při příletových hraničních kontrolách na terminálu 1 krátkodobě tvořit fronty. Dobrý konec má pátrání po 11-letém chlapci z Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku. Dopoledne ho našel policejní psovod. Chlapec je v pořádku, policie to uvedla na síti X. Dřív žádala o pomoc s hledáním veřejnost. Včera pozdě večer chlapec utekl z náměstí ve Vysokém Mýtě, kde byl se svou rodinou. New York vyhlásil válku umělé inteligenci ve školách. Podle nového nařízení nesmí děti od mateřských školek až po 8. třídy celý rok používat žádné AI programy. Jde o nejpřísnější technologické opatření v celých Spojených státech.
3: Ze školních počítačů okamžitě zmizely desítky populárních aplikací. Děti tak nemohou komunikovat s virtuálními asistenty. Vedení města chce tímto radikálním krokem ochránit nejmladší studenty před riziky, které jsou spojené s duševním vývojem. Část pedagogů rozhodnutí vítá a mluví o návratu k tradičnímu myšlení. Další experti varují, že školáci zaspí dobu v digitální gramotnosti. Opatření teď podrobně sledují školské úřady po celé Americe.
1: Grandslamové US Open bylo k Čechům včera přísné. Do osmifinále nedokázal postoupit tenista Jiří Lehečka, kterého ve třetím kole porazil řecký hráč Tsitsipas. S turnajem se rozloučila i wimbledonská finalistka Karolína Muchová, kterou přehrála Američanka Navarová. Naopak londýnská přemožitelka Muchové pokračuje. Wimbledonská vítězka Linda Nosková přes Američanku Liovou postoupila do prvního osmifinále US Open v kariéře. Upršených mraků bude postupně ubývat, později se udrží hlavně na severu. Naměříme kolem 22 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 12. hodina, máme tady pravé sobotní poledne. Adam Kořica přeje dobrý den a taky pohodový poslech u naší další muziky let 60. až 80. Na řadě je Vítězslav Vávra, písnička Holky z Gimplu.

0: Posloucháte Český Empolos Radio pro radost ze života. Do půl dvanácté ještě určitě Karel Gott, písnička Jdi za štěstím z pohádky Jak se budí princezny. Kolega Saša Hemala se chystá a své televizní tipy, co si dnes nesmíme nechat ujít v rámci vysílání, dozvíme se o půl jedné. Do té doby Mr. Karel Gott tady na rádiu Český Empuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den po půl jedné naše první odpolední hudební dvojce a ta nabídne zelené, chcete-li vojenské písničky, více prozradím za pár minut. Teď už se ale do vysílání hlásí kolega Saša Hemala, který si pro nás přichystal své televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dal jsem si, přátelé, mezi svými přáteli takový malý testík a věřte nebo ne, na Chalupáře se dívají i ti, co je znají téměř naspaměť. Asi je to proto, že je to vtipné, ale ne sprosté, což je dnes už docela výjimka. Dále pak skvělí herci a to vše nějak do sebe zapadlo a jsou z toho prostě Chalupáři. Dnes již po deváté ve 20.05 na ČT1. Hana Zagorová a Štefan Margita tvořili dlouhá léta jeden z nejstabilnějších párů, co se celebrit týče. Dnes jim Česká televize věnuje velkou část svého programu. Nejprve v 21 hodin to bude dokument nazvaný Čas přítomnosti o životě operního pěvce, který nedávno oslavil 70. narozeniny. A poté si připomeneme záznamem koncertu to samé výročí naší devítinásobné zlaté slavice, který se konal v pražské Lucerně v roce 2016 a na kterém jako hosté vystoupila celá řada našich zpěváků, včetně Karla Gotta, a to v 21.55. Kdo neviděl, ten neuvěří, ale je to tak. Na nově, zdá se, je možné všechno. A to už ve třetí řadě. Takže je jasné, že u diváků zabrali ty neuvěřitelné skutky, kterých se dovedou dopouštět naše celebrity. Více už ve 20.20 prozradí Aleš Háma. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života, sobota 5. září. Doufám, že máte fajn odpoledne, blíží se 13. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší milá kolegyně Lenka Haluzová. Do té doby ještě určitě naše první odpolední hudební dvojce a ta bude ve znamení zelené, chcete-li vojenské. Čekají nás totiž písničky s touto tematikou. Nabídnu Jaromíra Nohavicu, nahrávku Když mě brali za vojáka, a pak nás také nemine ústřední skladba ze seriálu Chlapci a chlapy, písnička Dva roky prázdnin. Já jsem Adam Kuřica, za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené sobotní odpoledne. I nadále si ho užijte s rádem Český Impuls a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Pěkné odpoledne. Na Zlínsku se možná vyplatí mít oči na stopkách. Od večera policie upozorňuje na možný výskyt medvědice s dvěma medvíďaty v okolí Vizovic. Jak serveru Novinky.cz potvrdil starosta Lhocka Jiří Frýdl, medvědici měli i s mláďaty spatřit před 17:00 odpoledne děti na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích už na sociálních sítích vyzvala občany k zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat na volno. Expert na výskyt šelem v Beskydech Michal Bojda z Hnutí Duha je k možnému výskytu medvědí rodiny na Zlínsku spíš zdrženlivý. Podle něj by byl mnohem pochopitelnější výskyt samostatného medvěda. Výskyt medvědice i smláďaty by podle něj byl velmi nestandardní. Zároveň Bojda ale potvrdil, že v nedalekém pohoří Javorníků se ze slovenské strany jedna medvědice s medvíďaty skutečně nachází. Rusko v noci udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Na sociální síti X to uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Trumpa na Ukrajině. Ukrajinskou metropoli mají navštívit už zítra, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Dnes by měli zavítat do Moskvy. Podle agentury Interfax tam jejich letadlo už nejspíš přistálo. Zpěvačka Hana Zagorová by se o tomto víkendu dožila 80 let. Nejprodávanější česká interpretka zemřela v roce 2022. Původně pocházela z Ostravy, kde žila v městské části Petřkovice. Do školy s ní chodila i paní Libuše Marelová, která pro nás zavzpomínala, že už na prvním stupni měla Zagorová umělecké sklony.
4: To měla recitační kroužek, chodila na recitace a zpívala. Já jsem chodila hodně zase do Sokola cvičit, Hanka ne, tak my jsme neměli společný zájmy. To jsme se párkrát tady potkali v Praze, popovídali chvíli, to bylo všechno. Já měla dvě děti, ona děti neměla, ona měla ty koncerty nějaký, no to už jsme se pak nedali dohromady.
3: Nedožité 80. narozeniny zpěvačky připomene muzikál, kniha, komplet nahrávek i koncert. Šlágr 7. kola 1. fotbalové ligy dnes uvidí pražský Eden. Ve 15:00 odpoledne začne bitva o první místo v tabulce. První Slávia přivítá druhou zbrojovku Brno. Náš sportovní reportér Standa Sigmund očekává atraktivní duel.
5: Slávisté po trumfu v derby nastoupí s cílem upevnit si první příčku. Za ním je totiž se ztrátou jediného bodu brněnská zbrojovka, která prožívá báječný podzim. Nováček po 5. ze 6 zápasů bodoval a venku zatím ve 2 utkáních nepoznal hořkost porážky. Pozor si ale musí dát zbrojováci na standardky, ze kterých ve 4 zápasech 5krát inkasovali. Fanoušci se mohou těšit i na souboj nejlepších 4gólových kanonýrů ligy, slávistů Chytila a Novaka a brněnského Vašulína. Utkání Slávia zbrojovka Brno začne 15 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
3: Dnes budou postupně srážky ustávat a převládne proměnlivá oblačnost. Později má sprchnout už hlavně na severu. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne s vámi bude Lenka Haluzová. Následující hodinu otevírá písničkou Celá škola už to ví, Stanislav Procházka. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Vítězslav Vávra právě dospíval filmovou písničku Jak svět přichází o básníky. Já vám přeju krásnou zařivou sobotu. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za chviličku už cestovatel Jirka Kolobaba. Kdo chce navštívit australský velký bariérový útes, musí zaplatit speciální daň. Proč to vysvětlí náš cestovatel už za chvilku? Předtím stihneme třeba měsíc od Ivony Přenosilové a skupiny Olympic.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: sem můžeme jít. Přeju vám krásnou sobotu, máme 5. září. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Marii Rotrovou a Mně vyšla hvězda Supernova. Ale předtím vyrážíme do světa. Zastavíme se nedaleko australského kontinentu. Jirka Kolbaba se nadchne pro velký bariérový útes.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Co si máme představit pod pojmenováním Velký bariérový útes, Jirko?
3: 2300 kilometrů dlouhý pás neuvěřitelně nádherných barevných korálů, neuvěřitelného podmořského života, ať už mluvíme o podmořské fauně nebo flóře, je to něco úžasného. A já jsem právě byl několikrát v Cairns a v té oblasti u Gladstonu a tam jsem právě zajížděl do těch oblastí, které jsou tak nádherné, tak malebné.
2: Využívají tohoto dárku přírodního, této nadílky Australané k tomu, aby nasytili poptávku turistickou, potapičskou?
3: Ano, na druhé straně oni hlídají, aby to zase nebylo přehnáno. Naštěstí tady musíš platit, když jedeš se podívat na ty fantastické korály nebo na ty ploché písečné ostrovy, musíš zaplatit takzvanou daň tohoto útesu a ty peníze slouží k tomu, aby tento biotop byl co nejvíce chráněn, aby ho turisté nezničili. Skutečně hrozí, že by ho mohli zničit podobně jako jiná místa, která jsou takto nádherná. Takže nemluvme jenom o potápění, mluvme také o tom, že sem jezdí jenom pozorovatelé, tady najdeš žraloky, bělocípí, černocípí tady žije, tady najdeš žraloka skvrnitého nebo kobercového a dokonce také třeba velké množství rejnoků, kteří jsou výborně právě vidět z toho letadla, ale pozor na rejnoky, ti jsou tady bohužel s těmi bodci a já jsem se nedaleko odsud, na jižní straně velkého bariérového útesu u Gold Coast, kdy si sešel dokonce se Stevem Irwinem a všichni velmi dobře víme, jak Steve dopadl, byl potom zabit právě bodcem rejnoka, takže potápění, šnorchlování v této oblasti naprostá bomba, nic lepšího na planetě neexistuje, ale vždycky velmi, velmi obezřetně.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě kapela Katapult dohrála Dvě růže krepový. My pokračujeme v našem víkendovém hlasování. Lidé se často bojí poskytnout první pomoc. Nejčastěji za to může strach, abychom postiženému neublížili. Co vy, umíte poskytnout první pomoc? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou je pro vás připravená ještě hudební dvojice, budou to rodinné vztahy v písničkách. Zazní Kam tenkrát šel tvůj bratr Jan od Karla Gotta a jako první Marnivá sestřenice Jiří Suchý a Zuzana Vrbová.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: kuřicí. Ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
2: Pěkné odpoledne. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané nebo ve Slatinicích. Staly se ale podle tisku také v Drahanovicích, Seničce nebo Luběnicích. Jeden z napadených má být hospitalizovaný v Olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Na Sněžce se ráno nejspíš stavil mrazík, na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo a na Sněžce teplota klesla ke 4 stupňům. Pocitová teplota kvůli větru ale byla 1 až 2 stupně pod nulou. Vyplývá to z dat z měřící stanice poštovny Aneška na vrcholu hory. Včera večer bylo na Sněžce 13 stupňů. Karlovarské hejtmanství pronajme zámeček v Dalovicích. Původně sloužil střední zemědělské škole. Od roku 2019 je ale prázdný. Novým nájemcem se stane Valdorfská základní a mateřská škola Vlaštovka.
3: Hejtmanství bylo v kontaktu také s plzeňským biskupstvím. V Karlovarském kraji není církevní škola a vypadalo to, že by se obě strany mohly dohodnout. Jenže skončilo to dostracena. Novým nájemcem zámečku v Dalovicích, a to na 10 let, se proto stane Valdorfská škola. Vyřešit se ještě musí, co bude s botanickou zahradou, která tu kdysi vznikla. Zatím se o ní starají dobrovolníci.
2: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně končí sezónu. Mimo jiné přijde také o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění. Informovala o tom jeho stáj. 27-letý Pogačar se zranil v 8. etapě Vuelty, kterou do té doby jasně vedl. Kromě dislokované zlomeniny klíční kosti utrpěl také zlomeninu krčního obratle, otřes mozku a různé odřeniny. Zítřek má být slunečný, mraky se ukážou hlavně na severu a severovýchodě území. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 24. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Jako pouštím Petru Janu s písničkou Ještě se mi směj. Příjemný poslech.

0: Rádio Český impuls.
1: Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mrázo, mrázo, mrázo, taky na moč, mrázo, mrázo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, zkus vodu, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mládízo, a v čem ji mám přinést, mládízo, řekni v čem.

0: Senat.
1: Lenka Filipová právě dospívala na Českém impulzu písničku Favorit. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chviličku už nás čeká pořad Máme Česko rádi. Hrad Helvštín na Přerovsku nechali zbourat, ale počase znovu obnovit a dneska je to zase zřícenina. Proč měl Helvštín takhle těžký život? Tak o tom si budeme povídat. Za chviličku před odchodem ještě několik písniček, třeba V pohodě od Petra Kotvalda a Standy Hloška.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám zaplať Bůh, tak vš-

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov.

0: Pěkné sobotní zářijové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Jdou léta, jdou od Evy Olmerové. No ale teď už pořád máme Česko rádi. Hrad Helpštín na Přerovsku prý ukrývá poklad. Je to pravda? Prozradí Hana Kracíková a Miroslav Tausek.
1: Máme Česko rádi.
2: Dodaleka se dívá z vysokého kopce hrad Helpštín u Lipníka nad Bečvou. Více o Helpštínu nám poví jako obyčejně Miroslav Tausek z klubu českých turistů. Mirku, dobrý den. Proč se jmenuje tak, jak se jmenuje?
3: Tak dobrý den. Je to zkomolenina z Helpenstein, to znamená Helfův kámen. Helf z Linavy si tady nechal jako první hrad postavit a mimochodem mělo jít o loupeživého rytíře.
2: A kdy to bylo?
3: No, myslím někdy ve 13. století. K Helpštínu později patřily i desítky vesnic a další území. Helpštín ale v 17. století záměrně pobořili například z dvorní vojenské rady ve Vídni. Hrad byl totiž trnem v oku vrchnosti. No a mimochodem demoliční práce trvaly přes 2 měsíce.
2: A od té doby je Helpštín zřícenina?
3: Tak to říct nemůžu. Ve Vídni totiž počase změnili názor. Po 10 letech nechali zase hrad Helpštín obnovit, ale už teda nebyl tak rozlehlý. Dobu jeho největší slávy ukazují zbytky vnějších hradebních zdí. No a představte si, ty jsou dokonce nejdelší na našem území.
2: Helpštín má několik věží a 6 bran a také bezednou studnu. Ta sice úplně bezedná není, ale bývala mimořádně hluboká, více než 150 metrů. Tolik bylo potřeba, aby se naši předkové dostali k hladině spodní vody. Studnu ale později při bourání hradu zasypali kamením. Mirku, co si pamatuji, tak s Helpštínem jsou spojené i pověsti o nadpřirozených bytostech.
3: Ano, zjevuje se tady prý černý pes. A to v některých případech i s takovou ohnivou stopou. Má to být jeden ze zakletých hradních pánů. A kdo se psa nelekne, má prý šanci najít místní poklad.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička McDonald, ten si žil. A za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si určitě zahrajeme Impulzovic krabičku. Tentokrát se o ní postará Petr Janda a vybral si skladbu Stříhali do hola malého chlapečka od Vladimíra Mišíka. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Vladimír Mišík a Stříhali do hola malého chlapečka. Tak to je těžká klasika a písnička, kterou mám opravdu hrozně rád. V té půlce 70. let, když se objevila, to bylo nádherné a nečekané spojení folku, rocku a poezie. Najednou to zpívali lidi, kteří si předtím nikdy nepřečetli žádnou básničku a nevěděli, že nějaký básník Josef Kainar existoval. Lidi ji mají pořád rádi a to je vždycky jedno z měřítek kvality.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
2: Hezký den. Analytici zhodnotili čistou minimální mzdu. Na základní potřeby a bydlení v nájmu podle nich loni nestačila. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště o 7 až 24% vyšší, tedy zhruba o 1200 až 4300 korun. Ukázala to analýza přiměřenosti nejnižšího výdělku, kterou vypracoval Výzkumný institut práce a sociálních věcí. Situaci poprvé hodnotil před 2 lety. Od té doby se podle výsledků přiměřenost z části zlepšila. Řeky a potoky na východní Moravě jsou stále na minimálních stavech. Sucho podle Jana Čady vládne i v těchto dnech.
3: Hezký, ale po pár kapkách v noci už zase suchý den, což neříkám rád. Ovšem, pohled přímo do koryta také na mapu povodí Moravy je neveselý. Vodní stavy řeky Moravy v Kroměříži a dále potoku ve Spitihněvi, Uherském Hradišti, Strážnici nebo v Hodoníně jsou teď nižší, a to podstatně než jindy v tomto období. Sytit mají třeba Dřevnice, Juhyně nebo Kyjovka, jenže tyhle jindy čiperné říčky se plazí někde na 5-10 centimetrech vodní hladiny. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: 40-letý recidivista z Náchodska si znovu vykoledoval vazbu. Jen krátce po propuštění z vězení podle kriminalistů opakovaně vyhrožoval zabitím své bývalé družce, jejímu partnerovi a dětem. Muž byl v minulosti trestaný už 17krát. Z vězení vyšel teprve koncem srpna. Fotbalová Červená zvezda Bělehrad dostala za uši po utkání v Plzni. Má zaplatit v přepočtu přes 2 miliony korun za to, že její fanoušci v srpnovém utkání kvalifikace Evropské ligy s Viktorií Plzeň oslavovali válečného zločince Radka Mladiče. UEFA o trestu informovala na svém webu. Neděle bude slunečná, čeká nás jasno až polojasno, přechodně oblačno, naměříme teploty kolem 20, na jižní Moravě může být až 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou sobotu vám přeju, zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní Je to blízko od Michala Davida. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: Písničku Přestáváš snít právě dohrála kapela Turbo. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za pár chvilů už hudební kalendář bude o písničce Můj čas, který naspíval Petr Kotwald, Tanda Hložek a Hana Zagorová. Ještě předtím ale stihneme třeba Michala Penka a píseň Má daleka.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
3: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Obří hity kolikrát vyrostou, aniž by to někdo čekal. Potvrdí to zpěvák Petr Kotwald, kterého zpovídal expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Seriál Sanitka a písnička Můj čas, to už je dnes nerozlučná dvojice. Jak vzpomínáte, Petře, na tenhle song?
3: Můj čas, to byl takovej zázrak, o kterém jako nikdo nevěděl, že to zázrak bude. To samozřejmě byla písnička pro titulky v uvozovkách, jo, když vznikla. A my jsme samozřejmě neměli žádný ambice v tom smyslu, že by ta písnička byla pro nás zapsaná jako budoucí šláger, který bude fungovat víc jak třeba sezónu, po kterou se ten seriál bude vysílat. Skutečně to tak jako bylo. Natočili jsme písničku a vlastně jsme o ní třeba nějakou dobu vůbec neslyšeli, protože se natočila ve studiu a pak se nasazovala pod ty obrázky toho seriálu, který byl, já nevím, 12 14 dílnej, a my jsme vlastně o jeho vzniku téměř nic nevěděli, tak to tenkrát bylo a nás to vlastně netýkalo, pak jsme byli zpíváci pod titulky. A to, že se z toho stal takový fenomén, to se stalo až spoustu let poté, podle mě, jo. Protože dneska zase z našeho pohledu je možný vidět a slyšet všechno, cokoliv, kdykoliv a opakovaně. Ale tenkrát ten seriál se prostě vysílal jednou. Vždycky každý díl byl jednou za týden. Pamatuju si a nemyslím si, že by písnička Můj čas byla nějakým šlágrem do rádií v té době. Takže to, že se z ní stal takovýhle fenomén, to se stalo až po letech, kdy podle mě ten seriál byl reprízovaný a vznikla okolo toho další spousta věcí. Tak díky tomu se vlastně z té písně stal obrovský šláger, vlastně takový hymna pro spoustu lidí, záchranářů a lidí, kteří se zabývají jako tím, že zachraňují lidský životy. Takže ta písnička má obrovský štěstí, nebo měla obrovský štěstí a my hlavně, že jsme měli tu šanci a dostali jsme tu možnost ji natočit, protože dodnes tuhle písničku každý zná, což je neuvěřitelný a fantastický.
2: No, jestli neznáte, o čemž tedy silně pochybuji, tak si ji teď pojďte poprvé, anebo klidně po tisící poslechnout tady na rádiu Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém Impulzu právě Iveta Bartošová dospívala písničku O lásce. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to písničky plné zájmen. Petr Vašek zpívá Ty a já a potom kapela Olympic Já. Petr Vašek dneska slaví 81. narozeniny, tak za celý český Impuls přeju jen to nejlepší.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hudební dvojice
4: Aneb, co mají písničky společného?

čekám, hledám, toužím s ní. Já půjdu dál a důvod tady je, každý mi lhal a proto ád je, já půjdu dál.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezký den. Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke 4 stupňům a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně pod nulou. Vyplývá to z dat z měřící stanice poštovny Aneška na vrcholu hory. Ještě včera večer přitom bylo na nejvyšší české hoře víc než 13 stupňů. Silný vítr dnes ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. V noci na dnešek v Krkonoších také citelně pršelo. Třeba ve Špindlerově mlýně spadlo téměř 10 litrů vody na metr čtverečný. Sokolov dnes patří hornické slavnosti. Centrum města ovládne tradiční průvod spolu s doprovodnými akcemi. Řidiči proto musí počítat s řadou omezení.
4: Zdař Bůh ze Sokolova. Tradiční hornický pozdrav je dnes nejčastějším oslovením, které ve městě uslyšíte, a to nejen od chlapů ve vyzdobených uniformách. Slavnostní průvod zástupců hornických měst, především z české a německé strany Krušných hor, doplňuje další program. Potrvá až do nočních hodin. Pro Sokolov a zdejší řidiče to přitom znamená celou řadu omezení. Především v centru u kostela svatého Antonína Paduánského, kolem domu kultury a v ulicích Pionýrů, Rooseveltova a Odboje. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
3: V okolí Vizovic na Zlínsku pozor, pohybuje se tu medvědice s medvíďaty. Město proto na sociální síti vydalo varování. Upozornil na to Český rozhlas. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. Podle policie lidé medvědí rodinku zahlédli včera před 17. hodinou na Lhocku poblíž dětského hřiště. Hana Zagorová by zítra oslavila 80. Na ikonu české hudební scény vzpomínají fanoušci, kamarádi i bývalí kolegové. 23 písníček Zagorová naspívala třeba skladateli Jiřímu Zmoškovi. Ten o tom vyprávěl v našem vysílání.
5: Ona měla tak jedinečný výraz. Pro ní jsem psal nejvíc písničky na tělo. Ona byla úžasná, ona byla milující. A já jsem stál u toho, když si zamilovala toho operního pěvce. Já jsem stál vedle ní, když se dívala, jak on nádherně zpívá. Ona milovala zpívání, milovala muziku, proto se zamilovala a provdala.
3: S životním partnerem Štefanem Margitou Hana Zagorová strávila 30 let života a s Jiřím Zmoškem jako jedním z partnerů hudebních vytvořila třeba hity Biograf Láska, Nešlap nelámej nebo Mis dobrých nadějí. V neděli nás čeká jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 22, místy do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod pouštím Lenku Filipovou s písničkou Ať žije show.

0: Krásné sobotní odpoledne na českém Impulzu. Právě Viktor Sodoma dospíval písničku Trpaslíci trávou jdou. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Tisíc mil od Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky. Teď mám pro vás ale scénku. Milan Pitkin se nebojí přicházet s vlastními verzemi známých literárních děl, třeba pohádek. Poslechněte si Milanovu podobu klasické pohádky o perníkové chaloupce.
1: Hezký večer. Bylo, ne, nebylo. Byla, jednou je jedna chaloupka a v té žili tatínek a maminka. A ty měli dvě děti, Jenička a Mařenku. Jeníček teda byl chlapec a Mařenka byla holčička. No, vy se smějete, ale když může být panenka fotbalista, proč by nemohla Mařenka být kluk, že jo? Proč by Jeníček nemohl být holčička, když Darek Rollins je taky holka, že jo? Dneska se v tom člověk nevyzná. No, když bylo dětem asi taky jeden rok, dali jim rodiče do ručiček bandasky a poslali je do lesa na borůvky. A asi si chtěli udělat nějaký borůvkový koláč, nebo chtěli být na chaloupce chvilku sami a aby si mohli pěkně v klidu zahrát Člověče nezlob se a nebo se chtěli prostě těch fakanů na vždycky zbavit. No, Bartolata, Jeníček a Mařenka se samozřejmě v lese ztratili. Batolili se, jak je to napadlo a samozřejmě hned zabloudili parchanti. A asi doma málo řezali si čáky. Tatínek se je teda vydal hned hledat, ale už byl od nich asi 5 metrů. Ale přes ty stromy a vyvětve ty klacky nevychovaný vůbec neviděl. No a co se nestalo? Asi v 11 hodin v noci se nečekaně setmělo. A děti byly průšvihu. Bylo jim jasný, že jeden z nich bude muset vylíst na strom a podívat se, jestli neuvidí někde nějaký světýlko. Ale ani jednomu z nich se nechtělo. Ne, že by to neuměli, teda Mařenka třeba, když se narodila, tak hned utekla na strom a hasiči museli hodinu po stromě chytat, aby mohli rodiče vůbec nakojit. No a Jeníček ten taky hned uměl běhat po stromech. Maminka je asi neměla s tatínkem a ale s veverkou. No a protože Jeníček i Mařenka byli líní, vylíst na strom, tak dál bloudili pod měl lesem. A až došli k chaloupce, která byla celá z perníku. Hladoví děti se hned do perníčku popustili. Nejvíc jim teda chutnal perníček ze střechy a z komína. Už míň jim teda potom chutnal perníček z vrat od chlíva. A perníčku ze záchodového prkínka se ani nedotkli. Ale asi udělali chybu, protože určitě chutnal jako biskup. Ale víte, který biskup? Ten ze Slepice. Ten. No a v tom, kde se vzala, tu se vzala Ježibaba. A já vám teď popíšu, jak ta Ježibaba vypadala. Hnusně. Měla velký nos, na něm měla velkou bradavici, na ní měla menší bradavici, na ní měla chlup, na něm blechu a na ní DDT. Ta ježibaba měla taky dva hrby. Byla to vzácná, zelenýma chráněná, dvojhrbá ježibaba. Taky měla na hlavě kočku, na ramenou hada, v ruce hůl a na nohou nové kecky. Ježibaba vůbec poprvně viděla malí děti. Byli teda divný, že nemají žádný bradavice a že jsou úplně bez hrbí. Zeptala se děti, odkud jsou, a taky chtěla vidět jejich občanský průkazy. Ale pak se ale s dětma zkamarádila a ubytovala je ve své chalupce. Ve svý Zimmerfrei. Dětem se v chaloupce moc líbilo a rostly jako z vody. A když bylo Jeníškovi 15 let, vzal si ježibabu za ženu. No, to víte, musel. A narodili se jim potom tři krásní děti. Sněhurka, Hurvínek a Lenka Plačková. O tom to je.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Luďkem Sobotou, který bude hledat rozvodového právníka. Předtím ale ještě stihneme pár písniček, zazní třeba Zůstanu svůj od Karla Gotta.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písničku Kde kdo je dál právě dospíval Petr Kotwald. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Večírek od Sagvana Tofiho. No a teď už na českém Impulzu slibovaná scénka. Luděk Sobota hledá právníka, protože se chce rozvést. Jestli pak mu pomůže Miloslav Šimek.
1: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
2: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
1: přijde? A vy jste doktor, ne, já potřeboval právníka.
2: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
1: Aha, vy nejste přes šipky.
2: V žádném případě.
1: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, víte, musíme zaťukat.
2: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
1: No já jsem k vám odporučený.
2: No od koho?
1: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
2: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No. Ano.
1: Bratranec?
2: Bratranec.
1: No že Brejcha se 30 let neviděli.
2: No a pořád se mi to zdá málo.
1: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám odtahovat.
2: No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
1: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
2: Jak tomu mám rozumět?
1: No pojď se, Jirko, asi tak.
2: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho,
1: ale že... Ale ty. Brejcho, čověče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jiná.

0: Vy jste byl v porotě?
1: Proč?
0: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
1: Se nedivím.
0: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli...
1: Pane Líbezny!
0: Počkej, fakulto, čoveče! Pravda je, že jsme dostali akurát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, na nás byly jenom burský oříšky.
1: Pane Líbezny!
0: Počkej, paragrafe! Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
2: Tak tohle jste, pane Líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
2: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdybys mě jen náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátky. Já mám školu života.
1: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo hučel?
1: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
1: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde,
1: chle? Jistě.
0: Zde.
1: Zde.
0: Zde.
1: Zde.
0: No, to jsme. A, já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
1: Ano.
0: Proto?
1: No proč?
0: Pro sebičí, hoď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že bych se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
1: Rozvést? Jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbe.
0: To je ale zajímavý.
1: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
1: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, ale musím se oženit. Všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
1: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
0: To jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to, fakulto.
1: No tak prosím, tak dál.
0: No.
1: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
1: Co je moderní?
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já s ní nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
1: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Líbezný.
0: No, já víš, to poznám já, až já to všude musím vykládat, až nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho.
1: No, to nebude asi inteligencí, no. Pane Plecitý.
0: A právě jak jsem taky čet kvůli no. tomu,
1: ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, v různých taky...
1: No co jste se dočet?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
1: vždycky... No, manželé, no.
0: No, tyhle si dva, takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, člověče, tahací vztah. Co to za nesmysl?
0: Je totiž tahací, foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl
0: no,
1: jistě.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím.
0: No,
1: to už bych
0: to máme, zpívá se.
1: Ne, to není
0: pan...
1: O,
0: zemíčku,
1: pane Líbezný.
0: O, růžičko, ona má! A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: Tak to ona mutuje.
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
0: Nemutujou, že
1: ne? No rozhodně ne.
0: No, tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
1: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
0: Jak to má podchytit tyhle si věci?
1: No třeba podle křestního jména. Jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
0: Cože?
1: No jaké má vyvolená křestní jméno?
0: Vyvole?
1: Vyvolená, říkám vyvole.

0: se s ním jméno.
1: No, jaké?
0: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
1: No?
0: Burián.
1: Burián, to je nějaký divný.
0: Ne, totiž Burián. Chci říct, Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, paž ona má taky takový knír, jako měl on.
1: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Burián. No,
0: jistě.
1: No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
0: Že ne?
1: No rozhodně ne.
0: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, který jsem si do dneška ani nevzal.
1: No to je taky vaše jediné a možné řešení,
0: pane.
1: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
0: No jo, vlastně, no, tak to je geniální.
1: No konzultace u no konce na shledanou.
0: No. A co jsem dlužný?
1: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
0: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužný.
1: Ne, nic.
0: No.
1: Ne,
0: pravda. Tak já si tady nechám čepici, kalhoty, já ti dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a ručníky.
1: No počkejte, to přeháníte. A musíš... tady nehodláte bydlet.
0: Že hodlám, fakulto.
1: No jakým právem?
0: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
1: No člověče, rozeštval.
0: Ty to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
1: Nic se mě žádá o radu,
0: či... No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři?
1: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
0: S ničím nepočítal.
1: Já jsem žil sám
0: dneska. Dneska tě pomluvím, pojď se. Dneska půjdeme do bufetu na bufta a zítra něco uklohníš, tak pojď dál.
1: To šílej.
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy, jak informuje Mladá fronta dnes. Policisté pátrají po 27-letém muži, který se ztratil v Praze při cestě do psychiatrické nemocnice, jak pražská policie informuje na webu. Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla až 2 stupně pod nulou. Ceny ubytování na kolejích většina pražských vysokých škol pro nový akademický rok nezvýšila. Některé je měnily letos na jaře. Do Prahy vyjela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Pavel. Hana Zagorová zůstává v paměti obyvatel Petřkovic. Vesnice, která je v současnosti součástí Ostravy, byla její rodnou vesnicí. Dodnes tam žijí lidé, kteří se zpěvačkou potkali osobně. Populární zpěvačka by oslavila 80. narozeniny.
2: Procházím okolo umělecké školy, kam Zagorová údajně taky docházela. Kousek od ní je hospoda, ve které u piva potkávám pana Fráňu, který ji jako mladou dívku potkal.
3: Ona chodila s brachou a vlastně byla sousedka moje. Jsem ji znal normálně, jako jo. Tak já si ještě pamatuju z obecné školy, no a tam divadlo už hráli a samozřejmě princezny a také věci, no. Potom, jak chodili na Gimpel s brachou, tak ona zasla do prázdné třídy, tam byl klavír a ona tam přijíždila písničky.
2: Vzpomínání vzbudilo pozornost, díky které jsem se dozvěděl, že před hospodou sedí pan David, který ji zprostředkovaně taky znal.
4: Mamu vedla v Pioníru a od mami s brachou, mojím strýdou, chodili spolu do třídy, no, takže. Bavili se oni slušně, vzpomínali dobře, do té doby, než se odstěhoval do Prahy.
2: Za osobní vzpomínky děkuje Tomáš Kabát.
1: Neděle bude slunečná, čeká nás jasno až polojasno, přechodně oblačno, naměříme teploty kolem 20, na jižní Moravě může být až 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou 3 minuty po 17. hodině a na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu, máme 5. září a první písničku, kterou pouštím, je Chtěl jsem mít od skupiny Turbo.

0: Pavel Bobek právě dospíval na českém Impulzu písničku Můj rodný dům. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi a nevíte na co, tak počkejte, za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Předtím ještě něco zahrajeme, třeba písničku Duhová víla od Hany Zagorové a Petra Reska.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
3: Letní kino promítáme na rádiu Český

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej krav, kde proud řeky stříká.

0: Krásné sobotní odpoledne s datem 5. září vám přeju z Českého impulzu. Pořád hrajeme jen to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Tichý déšť od Lucie Bílé. A teď se s přáním pěkné soboty předává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dal jsem si, přátelé, mezi svými přáteli takový malý testík a věřte nebo ne, na Chalupáře se dívají i ti, co je znají téměř naspaměť. Asi je to proto, že je to vtipné, ale ne sprosté, což je dnes už docela výjimka. Dále pak skvělí herci a to vše nějak do sebe zapadlo a jsou z toho prostě Chalupáři. Dnes již po 9. ve 20.05 na ČT1. Hana Zagorová a Štefan Margita tvořili dlouhá léta jeden z nejstabilnějších párů, co se celebrit týče. Dnes jim Česká televize věnuje velkou část svého programu. Nejprve v 21 hodin to bude dokument nazvaný Čas přítomnosti o životě operního pěvce, který nedávno oslavil 70. narozeniny. A poté si připomeneme záznamem koncertu to samé výročí naší 9násobné zlaté slavice, který se konal v pražské Lucerně v roce 2016 a na kterém jako hosté vystoupila celá řada našich zpěváků, včetně Karla Gotta, a to v 21.55. Kdo neviděl, ten neuvěří, ale je to tak. Na nově, zdá se, je možné všechno. A to už ve třetí řadě. Takže je jasné, že u diváků zabrali ty neuvěřitelné skutky, kterých se dovedou dopouštět naše celebrity. Více už ve 20.20 prozradí Aleš Háma. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Léto, jak má být od Karla Gotta. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na Perpetuum mobile od Michala Davida. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country, folk a tramské písničky. Tím se s vámi pro dnešek já loučím, uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Mějte krásný zbytek soboty.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii napadení dětí. Na svědomí je má zřejmě skupina starších chlapců, kteří objíždějí vesnické zábavy, kde si vyhlédnou osamocené chlapce a zbíjí je. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Jeden z napadených je podle deníku v olomoucké nemocnici s mnoha četnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Útoky se měly odehrát třeba v náměšti na Hané, ve Slatinicích nebo Drahanovicích. Policie potvrdila, že útoky vyšetřuje. Navrhovaný schodek státního rozpočtu je na Čechy příliš. Rozpočtový deficit 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62% lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Pro 22% dotázaných je takto vysoký rozdíl mezi výdaji a příjmy státu přijatelný. Zbytek dotázaných neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají stoupenci ANO. Vláda musí sněmovně návrh předložit do konce září. Komunisté v Praze demonstrovali proti všem. Zhruba 200 lidí odpoledne na Malostranském náměstí protestovali proti prezidentu Petru Pavlovi i proti vládě. A to kvůli pokračující militarizaci Česka. Trnem v oku demonstrantů je i organizace Milion chvilek pro demokracii nebo veřejnoprávní média. Na akci s proslovem vystoupila i europoslankyně Kateřina Konečná z hnutí Stačilo. Kromě sympatizantů akce se jí zúčastnilo i pár odpůrců. Na průběh dohlížel antikonfliktní policejní tým. Kyjev by si měl na 3 dny oddechnout od ruských raket. Vůdce Kremlu Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na ukrajinskou metropoli. Podle Moskvy nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popolední přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Ukrajinský prezident Zelenský už včera oznámil, že americkou delegaci v ukrajinské metropoli čeká v neděli. Zítra nás čeká jasno až polojasno, ojediněle přechodně oblačno, s teplotami 18 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Analytici zhodnotili čistou minimální mzdu. Na základní potřeby a bydlení v nájmu podle nich loni nestačila. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště o 7 až 24% vyšší, tedy zhruba o 1200 až 4300 korun. Ukázala to analýza přiměřenosti nejnižšího výdělku, kterou vypracoval Výzkumný institut práce a sociálních věcí. Situaci poprvé hodnotil před 2 lety. Od té doby se podle výsledků přiměřenost z části zlepšila. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnovil provoz tramvají. Začaly znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Řeky a potoky na východní Moravě jsou stále na minimálních stavech. Sucho podle Jana Čady vládne i v těchto dnech.
2: Hezký, ale po pár kapkách v noci už zase suchý den, což neříkám rád. Ovšem, pohled přímo do koryta také na mapu povodí Moravy je neveselý. Vodní stavy řeky Moravy v Kroměříži a dále potoku ve Spitihněvi, Uherském Hradišti, Strážnici nebo v Hodoníně jsou teď nižší, a to podstatně než jindy v tomto období. Sytit mají třeba Dřevnice, Juhyně nebo Kyjovka, jenže tyhle jindy čiperné říčky se plazí někde na 5–10 cm vodní hladiny. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Letošní sucha se promítla i do cen sena a zkomplikovala tak jeho zajišťování i zoologickým zahradám. Seno zdražilo víc než dvojnásobně oproti loňskému roku. Problémem je i dostupnost a kvalita. Vyšší náklady se týkají ale i některých dalších krmiv, například listové zeleniny. Mezi největší strávníky sušené trávy patří třeba žirafy a velcí kopytníci jako zubři a jeleni. Dobrou zprávou je, že navzdory letošním problémům s cenou nebo dostupností některých krmiv zatím žádná z oslovených zoo v Česku nemusela redukovat počty chovaných zvířat. Neděle bude slunečná, čeká nás jasno až polojasno, přechodně oblačno, naměříme teploty kolem 20, na jižní Moravě může být až 24. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Mobilní aplikace pomáhá pacientům po mozkové mrtvici. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Zatím ji používá na 200 lidí. Informovali o tom zástupci Českobudějovické nemocnice. Právě její lékaři se na vývoji aplikace podíleli. Program si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstup pro lékaře. 40-letý recidivista z Náchodska si znovu vykoledoval vazbu. Jen krátce po propuštění z vězení podle kriminalistů opakovaně vyhrožoval zabitím své bývalé družce, jejímu partnerovi a dětem. Muž byl v minulosti trestaný už 17krát. Z vězení vyšel teprve koncem srpna. Hana Zagorová by zítra oslavila 80. Na ikonu české hudební scény vzpomínají fanoušci, kamarádi i bývalí kolegové. 23 písníček Zagorová naspívala třeba skladateli Jiřímu Zmoškovi. Ten o tom vyprávěl v našem vysílání.
2: Ona měla tak jedinečný výraz. Pro ní jsem psal nejvíc písničky na tělo. Ona byla úžasná, ona byla milující a já jsem stál u toho, když si zamilovala toho operního pěvce. Já jsem stál vedle ní, když se dívala, jak on nádherně zpívá. Ona milovala zpívání, milovala muziku, proto se zamilovala a provdala.
1: S životním partnerem Štefanem Margitou Hana Zagorová strávila 30 let života a s Jiřím Zmoškem jako jedním z partnerů hudebních vytvořila třeba hity Biograf Láska, Nešlap nelámej nebo Mis dobrých nadějí. Fotbalisté pražské Slavie udrželi prvenství v lize. V 7. kole v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Slovácko remizovalo doma s Pardubicemi bez branek a Olomouc doma porazila pražskou Bohemians 3-0. V neděli nás čeká jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 22, místy do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let, bylo nám do smutku pro těch pár křidílek.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálnice D1 bude zavřena ještě asi 2 hodiny. D1 na 62. kilometru uzavřel odpoledne požár nákladního auta s návěsem. Provoz byl po 2 hodinách krátce obnovený jedním pruhem, už několik hodin je ale zase znovu zcela zastavený kvůli překládání nákladu. Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do Benešovské nemocnice. Omezení předběžně potrvá do 23. hodiny. Dálnice je zavřená od exitu 56 Soutice, jak uvedla policie na síti X. To není jediná dnešní mnohahodinová uzavírka na silnici. Hromadná nehoda 5 aut a 1 motorky u Temešváru na Písecku odpoledne na několik hodin zavřela Podolský most přes Orlickou přehradu. Motorkář utrpěl těžké zranění. Putin večer v Kremlu zahájil jednání s americkými vyjednavači. Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Moskvy popoledni s cílem obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Informovali o tom ruské tiskové agentury. Naposledy dvojice amerických vyjednavačů navštívila vůdce Ruska v Kremlu letos v lednu. V Kyjevě zatím nebyli vůbec. Ukrajinský prezident Zelenský ale oznámil, že americké vyjednavači v ukrajinské metropoli čeká zítra. Slovenské farmy zavírají chovy. Poptávka po masu přitom neklesá. Farmáři tvrdí, že se jim chov zvířat nevyplácí.
2: Farmy prerábají na každém zvířati v průměru 800 korun. Prežívají největší krízu vo svojej historii. Živočíšnu výrobu ošípaných ještě v plusových číslách nevykázali. Dotovať si to dlhodobo nemůže dovolit ani finančně silný podnik. S chovom ošípaných v tomto roku skončili minimálně 3 středně velké družstva. Každé z nich malo přibližně 150 prasníc. Slovensko tak přišlo o stovky zvierat. Počet ošípaných klesol za 7 rokov o viac než tretinu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války. Munice obsahuje 29 kilogramů trhaviny a má dostřel necelé 3 kilometry. Nález si vyžádal řadu bezpečnostních opatření.
3: Tentokrát policie nemusela nikoho evakuovat. Pyrotechnici raketu zajistili a bezpečně zneškodní. Jedná se o raketu M31 Váňuša sráží 300 mm, určenou k ničení plošných a opevněných cílů. Podobné nálezy tady nejsou ničím výjimečným. Na jaře roku 45 zde probíhala ostravsko-opavská operace, jedna z největších bitev v tehdejším Československu a pozůstatky po bojích nacházíme dodnes. Letos v březnu v sousedních Velkých Hošticích pyrotechnici likvidovali leteckou pumu a museli kvůli tomu evakuovat 300 lidí z okolních domů. A před 4 lety výbuch munice zabil dělníka v Ostravě. Leteckou pumu si spletl s kanalizací a chtěl ji rozřezat. Eva Panošová, Rádio Impuls Opavsko.
1: Fotbalista Slavie Tomáš Chorý má jasno, definitivně zůstane v Edenu. Dohodl se na tom na schůzce s majitelem klubu Pavlem Tykačem. Chorý měl v minulých dnech nečekanou nabídku na návrat do Plzně. 31letý český reprezentant a nejlepší střelec minulé ligové sezóny poprvé po odpykání trestu z května nastoupil v novém ročníku v základní sestavě. Hned zařídil Pražanům úvodními 2 góly vítězství 4-0 na zbrojovkou Brno ve šlágru 7. ligového kola. Po vyloučení v květnovém nedohraném derby proti Spartě Chorého vyřadil z týmu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Majitel klubu Tykač se ale už v létě přimluvil za jeho návrat. V neděli nás čeká slunečný den s teplotami kolem 20 na jižní Moravě až 24 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevypáci, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako s plátem kinem.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Sběratel z Francie na návštěvu Prahy jen tak nezapomene. Přišel o kufřík s mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun. Francouze okradli včera odpoledne na parkovišti před výstavištěm v pražských Letňanech, kde probíhal veletrh sběratel. Dva zloději cizinci kufřík ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a ujeli. Večer to uvedla CNN Prima News. Policie po dvojici lupičů pátrá. Jinak se dvoudenního veletrhu sběratel zúčastnilo na 250 vystavovatelů z Česka i zahraničí. Do Letňan přivezli poštovní známky, mince, medaile, bankovky nebo staré akcie či autogramy. Léčebný pavilon psychiatrické nemocnice v Jihlavě je jako nový. Cílem modernizace za 150 milionů korun bylo zvýšit komfort, bezpečnost i důstojnost prostředí pro zaměstnance a hlavně pro pacienty. V pavilonu jsou dvě oddělení akutní péče s celkovou kapacitou 40 lůžek. Ředitelka Jihlavské psychiatrické nemocnice Dagmar Dvořáková říká, že ročně přijmou zhruba 2000 pacientů. O ně se stará 30 lékařů. Další by chtěla nemocnice nabírat.
2: Poskytujeme jim jako podmínky pro další vzdělávání, poskytujeme jim určitě kolegiální podporu, ten tým je tady, bych řekla, naše taková devíza, jakože opravdu máme dobrý kolektiv.
1: Práce přinesly celkovou přestavbu psychiatrické nemocnice v Jihlavě, včetně suterénu. Kvůli novým technologiím se musela postavit i nízká střešní nástavba. Hana Zagorová zůstává v paměti obyvatel Petřkovic. Vesnice, která je v současnosti součástí Ostravy, byla její rodnou vesnicí. Dodnes tam žijí lidé, kteří se zpěvačkou potkali osobně. Populární zpěvačka by oslavila 80. narozeniny.
3: Procházím okolo umělecké školy, kam Zagorová údajně taky docházela. Kousek od ní je hospoda, ve které u piva potkávám pana Fráňu, který ji jako mladou dívku potkal.
4: Ona chodila s brachou a vlastně byla sousedka moje ji znal normálně, jako jo. Tak já si ještě pamatuju z obecné školy, no a tam divadlo už hráli a samozřejmě princezny a také věci, no. Potom, jak chodili na Gimpel s brachou, tak ona zasla do prázdné třídy, tam byl klavír a ona tam přijížila písničky.
3: Vzpomínání vzbudilo pozornost, díky které jsem se dozvěděl, že před hospodou sedí pan David, který ji zprostředkovaně taky znal.
5: Mamu vedla v Pioníru a od mami s brachou, mojím strýdou chodili spolu do třídy, no takže bavili se oni slušně, vzpomínali dobře, do té doby, než se odstěhoval do Prahy.
3: Za osobní vzpomínky děkuje Tomáš Kabát.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulino z Dominikánské republiky. Halová mistryně světa Manuel, podobně jako na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá, rozběhla rychle první dvoustovku, v závěru ale na nejlepší nestačila. Olympijský šampion z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Aneškou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice proběhla podle iDNESu ve Vyšším Brodě u kamarádů na Mlýně. Oba partneři už spolu vychovávají malého syna. Nedařilo se ani 20-leté Nicole Bartuňkové. Česká tenistka v New Yorku prohrála ve třetím kole US Open s ruskou Mirou Andrejevovou 2-6 a 6-7. Utkání ztratila na newyorském betonu za hodinu a 38 minut. Během dne bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno. Naměříme 18 až 24 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Český impuls.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Jednodenní dálniční známka by mohla platit 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Sněmovna zákon zatím neřešila. Za základní roční známku motoristé zaplatí podle předlohy i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Navrhovaný schodek státního rozpočtu je na Čechy příliš. Rozpočtový deficit 389 miliard korun v době, kdy česká ekonomika roste, považuje za nepřijatelný 62% lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Pro 22% dotázaných je takto vysoký rozdíl mezi výdaji a příjmy státu přijatelný a zbytek neví. Vláda musí sněmovně návrh předložit do konce září. Tak vysoký schodek zdůvodňuje investicemi. Podle analytiků si ale peníze na dluh bere na splnění předvolebních slibů. Léčebný pavilon psychiatrické nemocnice v Jihlavě je jako nový. Cílem modernizace za 150 milionů korun bylo zvýšit komfort, bezpečnost i důstojnost prostředí pro zaměstnance a hlavně pro pacienty. V pavilonu jsou dvě oddělení akutní péče s celkovou kapacitou 40 lůžek. Ředitelka Jihlavské psychiatrické nemocnice Dagmar Dvořáková říká, že ročně přijmou zhruba 2000 pacientů. O ně se stará 30 lékařů. Další by chtěla nemocnice nabírat.
2: Poskytujeme jim jako podmínky pro další vzdělávání, poskytujeme jim určitě kolegiální podporu, ten tým je tady, bych řekla, naše taková devíza, jakože opravdu máme dobrý kolektiv.
1: Práce přinesly celkovou přestavbu psychiatrické nemocnice v Jihlavě, včetně suterénu. Kvůli novým technologiím se musela postavit i nízká střešní nástavba. Slovenské farmy zavírají chovy. Poptávka po masu přitom neklesá. Farmáři tvrdí, že se jim chov zvířat nevyplácí.
3: Farmy prerábají na každém zvířati v průměru 800 korun. Prežívají největší krízu vo svojej historii. Živočíšnu výrobu ošípaných ještě v plusových číslách nevykázali. Dotovať si to dlhodobo nemůže dovolit ani finančně silný podnik. S chovom ošípaných v tomto roku skončili minimálně 3 středně velké družstva. Každé z nich malo přibližně 150 prasníc. Slovensko tak přišlo o stovky zvierat. Počet ošípaných klesol za 7 rokov o viac než tretinu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalista Slavie Tomáš Chorý má jasno, definitivně zůstane v Edenu. Dohodl se na tom na schůzce s majitelem klubu Pavlem Tykačem. Chorý měl v minulých dnech nečekanou nabídku na návrat do Plzně. 31-letý český reprezentant a nejlepší střelec minulé ligové sezóny poprvé po odpykání trestu z května nastoupil v novém ročníku v základní sestavě. Hned zařídil Pražanům úvodními dvěma góly vítězství 4-0 na zbrojovkou Brno ve šlágru 7. ligového kola. Po vyloučení v květnovém nedohraném derby proti Spartě Chorého vyřadil z týmu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Majitel klubu Tykač se ale už v létě přimluvil za jeho návrat. V neděli nás čeká slunečný den s teplotami kolem 20 na jižní Moravě až 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Každého dne po šichtě tráví volno na lichtě, napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, ne

řekl bych, snad tu schází mě a snad tu schází mě. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč pyžamo

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

klásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 100 tisíce šoférů, téměř polovina ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu je už od roku 2021 možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity, jak připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od roku 2024 není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit doklad jako řidič ale zůstává. V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války. Munice obsahuje 29 kilogramů trhaviny a má dostřel necelé 3 kilometry. Nález si vyžádal řadu bezpečnostních opatření.
3: Tentokrát policie nemusela nikoho evakuovat. Pyrotechnici raketu zajistili a bezpečně zneškodní. Jedná se o raketu M31 Váňuša s ráží 300 mm, určenou k ničení plošných a opevněných cílů. Podobné nálezy tady nejsou ničím výjimečným. Na jaře roku 45 zde probíhala ostravsko-opavská operace, jedna z největších bitev v tehdejším Československu a pozůstatky po bojích nacházíme dodnes. Letos v březnu v sousedních Velkých Hošticích pyrotechnici likvidovali leteckou pumu a museli kvůli tomu evakuovat 300 lidí z okolních domů. A před 4 lety výbuch munice zabil dělníka v Ostravě. Leteckou pumu si spletl s kanalizací a chtěl ji rozřezat. Eva Panošová, Rádio Impuls Opavsko.
1: Na 3 stoupl počet zachráněných z tunelu vodní elektrárny v Nepálu. Čínského občana vyprostili živého v sobotu, potom co už v pátek záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské dělníky. Ničivé povodně před týdnem ve středu zasáhly Nepál a sousední Tibet. Podle úřadů se ve 12 vodních elektrárnách pohřešuje zhruba 900 dělníků. Při povodni zemřelo nejméně 1300 lidí, víc než 5000 se jich stále pohřešuje. Fotbalisté pražské Slavie udrželi prvenství v lize. V 7. kole v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku 4-0. Slovácko remizovalo doma s Pardubicemi bez branek. Oba týmy tak čekají na první výhru v sezóně. Olomouc doma porazila pražskou Bohemians 3-0. Hanáci vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. V posledním sobotním zápase Plzeň zvítězila na hřišti nováčka Artisu Brno 3-0. Západočeši bodovali 5. kolo po sobě. Olympijský šampion z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Aneškou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice proběhla podle iDNESu ve Vyšším Brodě u kamarádů na Mlýně. Oba partneři už spolu vychovávají malého syna. Během dne bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno, naměříme 18 až 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Jednodenní dálniční známka by mohla platit 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Sněmovna zákon zatím neřešila. Za základní roční známku motoristé zaplatí podle předlohy i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Navrhovaný schodek státního rozpočtu je na Čechy příliš. Rozpočtový deficit 389 miliard korun v době, kdy česká ekonomika roste, považuje za nepřijatelný 62% lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Pro 22% dotázaných je takto vysoký rozdíl mezi výdaji a příjmy státu přijatelný a zbytek neví. Vláda musí sněmovně návrh předložit do konce září. Tak vysoký schodek zdůvodňuje investicemi. Podle analytiků si ale peníze na dluh bere na splnění předvolebních slibů. Léčebný pavilon psychiatrické nemocnice v Jihlavě je jako nový. Cílem modernizace za 150 milionů korun bylo zvýšit komfort, bezpečnost i důstojnost prostředí pro zaměstnance a hlavně pro pacienty. V pavilonu jsou dvě oddělení akutní péče s celkovou kapacitou 40 lůžek. Ředitelka Jihlavské psychiatrické nemocnice Dagmar Dvořáková říká, že ročně přijmou zhruba 2000 pacientů. O ně se stará 30 lékařů. Další by chtěla nemocnice nabírat.
2: Poskytujeme jim jako podmínky pro další vzdělávání, poskytujeme jim určitě kolegiální podporu, ten tým je tady, bych řekla, naše taková devíza, jakože opravdu máme dobrý kolektiv.
1: Práce přinesly celkovou přestavbu psychiatrické nemocnice v Jihlavě, včetně suterénu. Kvůli novým technologiím se musela postavit i nízká střešní nástavba. Slovenské farmy zavírají chovy. Poptávka po masu přitom neklesá. Farmáři tvrdí, že se jim chov zvířat nevyplácí.
3: Farmy prerábají na každom zvířati v průměru 800 korun. Prežívají největší krízu vo svojej historii. Živočíšnu výrobu ošípaných ještě v plusových číslách nevykázali. Dotovať si to dlhodobo nemůže dovolit ani finančně silný podnik. S chovom ošípaných v tomto roku skončili minimálně 3 středně velké družstva. Každé z nich malo přibližně 150 prasníc. Slovensko tak přišlo o stovky zvierat. Počet ošípaných klesol za 7 rokov o viac než tretinu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalista Slavie Tomáš Chorý má jasno, definitivně zůstane v Edenu. Dohodl se na tom na schůzce s majitelem klubu Pavlem Tykačem. Chorý měl v minulých dnech nečekanou nabídku na návrat do Plzně. 31-letý český reprezentant a nejlepší střelec minulé ligové sezóny poprvé po odpykání trestu z května nastoupil v novém ročníku v základní sestavě. Hned zařídil Pražanům úvodními dvěma góly vítězství 4-0 nad zbrojovkou Brno ve šlágru 7. ligového kola. Po vyloučení v květnovém nedohraném derby proti Spartě Chorého vyřadil z týmu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Majitel klubu Tykač se ale už v létě přimluvil za jeho návrat. V neděli nás čeká slunečný den s teplotami kolem 20, na jižní Moravě až 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 100 tisíce šoférů, téměř polovina ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu je už od roku 2021 možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity, jak připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od roku 2024 není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit doklad jako řidič ale zůstává. V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války. Munice obsahuje 29 kilogramů trhaviny a má dostřel necelé 3 kilometry. Nález si vyžádal řadu bezpečnostních opatření.
3: Tentokrát policie nemusela nikoho evakuovat. Pyrotechnici raketu zajistili a bezpečně zneškodní. Jedná se o raketu M31 Váňuša sráží 300 mm, určenou k ničení plošných a opevněných cílů. Podobné nálezy tady nejsou. Jsou ničím výjimečným. Na jaře roku 45 zde probíhala Ostravsko-Opavská operace, jedna z největších bitev v tehdejším Československu a pozůstatky po bojích nacházíme dodnes. Letos v březnu v sousedních Velkých Hošticích pyrotechnici likvidovali leteckou pumu a museli kvůli tomu evakuovat 300 lidí z okolních domů. A před 4 lety výbuch munice zabil dělníka v Ostravě. Leteckou pumu si spletl s kanalizací a chtěl ji rozřezat. Eva Panošová, Rádio Impuls Opavsko.
1: Na 3 stoupl počet zachráněných z tunelu vodní elektrárny v Nepálu. Čínského občana vyprostili živého v sobotu, potom co už v pátek záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské dělníky. Ničivé povodně před týdnem ve středu zasáhly Nepál a sousední Tibet. Podle úřadů se ve 12 vodních elektrárnách pohřešuje zhruba 900 dělníků. Při povodni zemřelo nejméně 1300 lidí, víc než 5000 se jich stále pohřešuje. Fotbalisté pražské Slávie udrželi prvenství v lize. V 7. kole v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku 4-0. Slovácko remizovalo doma s Pardubicemi bez branek. Oba týmy tak čekají na první výhru v sezóně. Olomouc doma porazila pražskou Bohemians 3-0. Hanáci vyhráli čtvrté z posledních 5 kol a jsou